smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.

0: je černý stín.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.
3: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Sim.

Mou sem a vlci už jdou sem, už slyší je vít blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník. Český Blaník. Rádio Český Blaník.
0: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: A přichází do mě žít nebo
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
0: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
3: Ujel mi vlak,

zamlžený svět. Uprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes. Mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: rýma, kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

běžíš při voně a dřív, než začneš vyprávět, co jsi viděl, či ptáš. Mívám kus žárlit na ten květ, to

je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak leď, cestu znáš na

0: české písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
0: A také v digitální síti DAB.
5: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
0: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
5: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.

vítr zavane, vzplane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spatří svět, obzoru kam chtěli jít, kde spočinou

0: Český Blaník.
1: Telegram s adresou svět, píšu v něm pět vlídných vět. Jedné dívce, kdo pak ví, kam jej zítra pošta doručí a kolik náhod mu poručí, chtěl bych jen vidět zář očí.

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
1: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.

0: zábava vlny tobogány.
1: Co vás čeká?
0: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
1: Plno tobogánů a skluzovek.
0: Tak všichni rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
3: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
4: Rádio Český Blaník.
5: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
6: A přichází do mě žít nebo zvát.
4: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
5: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
4: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi. Radio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat

co by tě šla k duhu, jednoduchou, prostou.

zpátek, Pejtě Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: dávno Hitler jinej vlak.
1: Lehkou chůzí s kapelou Jojo Band jsme se dostali až k 6. hodině. Dobré ráno, už vám přeje Michal Krosberský. No a za chvíli budeme pomaličku a lehce pokračovat s českými písničkami. Nejdřív Malování a Divokej byl.
2: To je to tvoje malování.
1: Taky nastoupíme Cesty lásek s Marcelou Holanovou.
3: Cesty lásek jsou zrány.
1: A ještě bude Padat hvězda s Daliborem Jandou. A budou i další české písničky, které máte rádi, tak s námi vydržte.
4: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
5: A tomu říkáte rychle?
7: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Počasí na Českém Blaníku.
1: Dnešní počasí bude vesměs polojasné, místy oblačno, ojediněle se vyskytnou slabé přehánky, později odpoledne a večer od západu bude obývat další oblačnost. Teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20 a na horách až 17 stupňů. Tolik počasí na dnešní páteční den a už je tady Hanka Koterová s prvními ranními zprávami.
12: Zprávy na Českém Blaníku.
13: Hezké páteční ráno u zpráv přeje Hanka Koterová. Paliva v Česku za poslední týden zdražila, skončila vládní regulace a od pondělí čerpací stanice stanovují ceny opět volně. Průměrná cena benzínu vzrostla téměř o 2 koruny a za naftu si řidiči připlatí téměř o 5 korun za litr víc. Nejlevněji natankujete v Ústeckém kraji, naopak nejdražší paliva jsou v Praze. V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se včera při návratu z běžného výcvikového letu zřítil armádní vrtulník. Do ukončení vyšetřování je proto pozastavený provoz všech vrtulníků, potvrdil to ministr obrany Jaromír Zuna.
14: Dokud nebudeme mít výsledky, tak jednak nepovolíme lety těchto vrtulníků, dokud nám odborníci nedají jasný závěr.
13: Při nehodě zemřela jedna vojákyně, 4 vojáci jsou zranění a další 3 se přihašení zříceného vrtulníku nadýchali kouře. K zákonu o rozpočtové odpovědnosti se sněmovna vrátí koncem srpna. Novela umožňuje vládě překročit výdaje státního rozpočtu až o 10% a podle prezidenta tak hrozí rychlejší zadlužení státu. Podle koalice ale naopak zajistí udržitelné financování kritické infrastruktury. Proti rozsáhlým lesním požárům budou ve Francii zasahovat také vrtulníky z České republiky a Slovenska. O pomoc požádal v noci na dnešek francouzský prezident Emmanuel Macron. Nejhorší situace je na západě země, kde úřady už museli evakuovat na 20 000 lidí. Tolik první dnešní zprávy. Vám ještě jednou hezké ráno.
12: Rádio Český Blaník.
11: České písničky, které máte rádi.
1: Tak už máme skoro 5 minut po 6. hodině, co si budeme povídat. Dneska už je pátek, 24. července a trošku to jde stuha s tím vstáváním. Vidíte, máme tady vlastní zkušenosti s Hankou, takže my si jdeme dát ranní kafe a vám posíláme první české písničky, které máte rádi. Olympik, Marcela Holanová, to nás čeká za chvíli, teď Divokej byl.

Tak Rosomák nás probral 15 minut po 6. hodině, to byla kapela Olympic na Českém Blaníku a my už jdeme prostudovat dnešní kalendář. Koukám, že by dneska slavil a malíř a grafik Alfons Mucha, no a taky by slavil dneska narozeniny Vlastík Harapec, kdyby ještě byl mezi námi. Rozhodně ale slaví 57. narozky herečka a tanečnice a zpěvačka Jennifer Lopez, také komik a český herec Lukáš Pavlásek, ten má dneska 48 a mám tady i tenistu Tomáše Rosola, ten má 41 let. A přátelé, už je tomu taky 93 let, co začala výstavba letiště v Praze Ruzyní. No a dneska odtamtud fičíme na dovolenou jako po másle, že jo? No a taky hlavně, kdo dneska slaví svátek, to jsou Kristýnky, dámy, všechno nejlepší. Koukal jsem se, že už vás v České republice je víc jak 42 tisíc. Tak si zasloužíte rozhodně písničku, tady je v podání kapely Mandraže. Kristýn.

0: No, tak se nám to tady hezky sešlo. Motorest, Petr Janu a ještě před chvíli Motel Nonstop a Petr Spálený. Tak my vás taky zdravíme do všech motorestů, do všech hotýlků, možná i na všechny benzinky, kde nás teď rozhodně posloucháte. A taky vám tam za chvíli pošlu Mekyho Žbirku a Magdalenu Šalamounovou a bude i padající hvězda Dalibora Jandy. No a taky musíme pozdravit všechny pejsky, zejména ty, kteří se jmenují Brit. Britové dneska totiž mají svátek, tak jim dejte nějakou tu ňamku a my vám za chvíli pošleme písničku.
1: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
2: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
1: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
2: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
3: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz
4: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
5: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
6: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
7: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
8: Příze látky tvoření, našeho života koření.
6: Pro háčkování.cz.
9: Otestuj Subaru Sedlčany.
10: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
9: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
11: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
12: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90 až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
13: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
14: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
13: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
15: Tisknulevně.cz. Náplně hned.
16: Český blaník.
17: Český blaník.

0: Becky Žbirka, Magdalena Šalamounová a tento song rozhodně přispěl také k dobré páteční náladě. My už ale zdravíme do Českého hydrometeorologického ústavu Eduarda Novotného. Dobré ráno přeju a ptám se, jak to aktuálně vypadá venku s počasím.
1: Dobré ráno, tak aktuálně nad naším územím převládá polojasno nebo oblačno. Převážně vyjasněná obloha je nad západní polovinou Čech. Tam je také nejchladněji, a to kolem 7 stupňů. Ve známých mrazových kotlinách na Šumavě a v Krušných horách klesla teplota i pod nulu. Nejnižší teplotu naměřila stanice Kvilda Perla, konkrétně -4,3 stupně Celsia. Jinde se pohybují teploty mezi 12 a 8 stupni Celsia a nejtepleji je tradičně v centru Prahy.
0: No, je pravda, že po ránu bylo velmi chladno. Jak to bude vypadat po zbytek dnešního dne?
1: Bude polojasno, místy oblačno a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer však bude od západu ubývat oblačnosti a srážky ustanou, což bude spojeno s výběžkem vyššího tlaku vzduchu, který se k nám bude tlačit právě od západu. Nejvyšší teploty očekáváme 21 až 25 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě území však jenom kolem 20 a povane mírný severozápadní až severní vítr, který bude večer slábnout.
0: Před námi ovšem víkend, pojďme se zastavit i u tohoto výhledu na víkend. Jak to bude vypadat?
1: Sobota bude slunečná, čeká nás oteplení na 26 až 30 stupňů Celsia, chladnější však stále zůstane sever a severovýchod našeho území. Ráno bude ale ještě chladné, s teplotami kolem 9 stupňů. V neděli začne od jihozápadu přibývat oblačnosti a objeví se i přehánky, nicméně teploty čekáme stále letní, a to 25 až 30.
0: No výborně, tak aspoň něco příjemného nás čeká. Tohle byl meteorolog Eduard Novotný. Děkujeme, za hodinu se zase uslyšíme, ale teď si pustíme Láďu Křížka. Dobré ráno!

0: Našlapaná Lucka Bílá, která nás letos potěšila taky na Konopišti, teď tady byla s písničkou Jsem to já. A když už jsme u těch koncertů?
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Tak jeden pro vás chystáme už dneska. Ano, je to tak, už je pátek a to znamená, že za vámi vyjíždíme se všemi interprety, celou tou partou skvělých lidí, která postaví pódium dneska přímo na kolonádě v Mariánských Lázních a potom odpoledne, koukám před půl pátou, to všechno rozjedeme za účasti třeba Olgy Lounové, kapely Slza, bude tady i Petr Kolář a celá naše blanická kapela. A co je velmi pozitivní, že tenhle ten koncert je úplně zadarmo, takže může přijít kdokoliv a užít si náladu lázeňského města, zároveň i s těmito skvělými interprety. Navíc na místě budeme taktéž rozdávat naše báječné sluníčkové samolepky Rádia Blaník a Centropolu, které vám mohou zajistit skvělé peníze. Někdo z vás dokonce dostane 100 000 na ruku. A to už se vyplatí dorazit za námi na naše letní koncerty.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
5: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
6: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
7: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova POV?
8: Vy, vykat a vidon, vidra.
7: A vidon?
8: Jasně, a vidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, Osmo a Luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
9: Ty má maminka.
8: No prostě všechno na jednom místě.
10: A vidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
11: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
12: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
13: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
14: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

0: Český Blaník.
1: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mý a ví Bůh, ani moje tvář. Ani ten stín pode mnou není můj. A slova odříkává hlas, který mi nepatří. Nejsem to já, jen deja vu.

0: Martin Maxa. Deja vu jsme si dali před 7 hodinou. Možná máte taky tak trošku deja vu. No, nedivím se, mně se to stává hodně často. Za chvíli Marek Ztracený, Vlastní svět. Jediný důvod, proč se vracím, si ty. Taky bude zamilovaná Lenka Filipová. Kratičký sen se mi kránu až. A ještě Katapult si dáme. A budou i další české písničky, které máte rádi. Hned po zprávách budeme pokračovat.
1: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru.

0: www.concertasplus.cz.
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace.

0: Českém Blaníku.
1: Dnes už uvidíme víc toho sluníčka, bude spíš polojasno, jen místy oblačno a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě okolo 20 a na horách do 17 stupňů Celsia. Tolik počasí na dnešek a s dalšími čerstvými aktualitami dorazila Hanka Koterová.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Dobré ráno, jsou tu další zprávy a s nimi Hanka Koterová. Minister školství Robert Plaga uvažuje o povinném nástupu dětí do školky už od 4 let. Předseda SPD k tomu předložil navíc analýzu, která od roku 2029 doporučuje i zrušení 9. tříd s argumentem, že přinese české ekonomice peníze. Diskuzi o tom připustil i premiér. Vyhořelou budovu ve Zlíně čeká demolice. Stavební úřad vydal rozhodnutí o zbourání. Budova se během zásahu z velké části zřítila a podle hasičů dál představuje bezpečnostní riziko. Celý areál je v tuto chvíli oplocený a platí tam zákaz vstupu. Praha postaví vůbec první plovoucí heliport v Česku. Vznikne na Vltavě kousek od Podolí a nahradí dočasné přistávací místo nedaleko Palackého náměstí. Podrobnosti přidá mluvčí magistrátu Vít Hofman.
4: Bude vybaven nejmodernějšími technologiemi, včetně navigačního osvětlení, bezpečnostních systémů, vyhřívání přistávací plochy nebo vzdáleného monitoringu a řízení provozu. Stavba byla navržena tak, aby splňovala nejnáročnější požadavky na bezpečnost letového provozu.
3: Záchranářské vrtulníky by tam mohly přistávat v srpnu příštího roku. A po roční pauze se blíží znovu otevření bazénu Evžena Rošického v Jihlavě. Po rekonstrukci se hlavní plavecký bazén začal znovu plnit vodou a na místě už jsou také například startovací bloky nebo odrazové desky. První plavci by se do bazénu měli podívat na začátku září. Tolik zprávy, mějte hezké ráno.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Dobré ráno také od Michala Krosberského, který je dnes s vámi. No a za chvíli probereme vznik další hezké české písničky. Do té doby třeba Lenka Filipová anebo Marek Ztracený. Vlastní svět. Tak hezké ráno a ať se dobře vstává.

0: zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať. Já dodnes tudy jezdívám a hledám dívku s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se snad už nikdy nedovím.
1: Dívka s vlasem medovým, Mirek Hofman a Greenhorns, teď u nás na Českém Blaníku.
2: Písnička dne
3: na Českém Blaníku.
1: A my už si za chvíli pustíme zpěváka, který dneska odpoledne bude taky vystupovat na našem letním koncertě v Mariánských Lázních, a to je Petr Kolář. A dáme si jeho písničku Když láska krouží. Tak Petře, jak to všechno bylo? Jak ta písnička vznikala?
4: Když láska krouží mě napadlo, tak vlastně jako demosnímek to mi poslal taky v noci můj pianista Ondra Valenta. A já jsem, nějak mě to fakt jako oslovilo natolik, že jsem jako nešel vůbec spát a v nějak od 3 hodin do 7 do rána jsem vlastně psal ten text, nebo jsem ho nějak vymýšlel, a ta noc je taková úžasná, že prostě se to někdy jako otvírá, ty energie a to, co je mezi nebem a zemí. A nějak se to otevřelo a já jsem to prostě fakt jako sleku napsal, takže to bylo v uvozovkách hned. Ale je to fakt citlivá věc a mě potom vlastně napadlo, když jsme dělali videoklip, že to propojíme s kamarádem Petrem Mukem, na kterýho samozřejmě rád pořád vzpomínám. Že to k tomu tak sedí, že prostě člověk je tady vlastně v duších a v srdcích pořád, a hlavně je tady pořád ta muzika, která tady zůstává. Takže.
1: Je to tak. No a možná nám tuhle písničku Petr nabídne i dnes odpoledne právě v Mariánských Lázních. Tak uvidíme. Teď ale u nás na Českém Blaníku, Když láska krouží.
3: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: Naše láska má 2 strany.

0: Láska umí víc a Lucka Vondráčková na Českém Blaníku. A Lucka toho opravdu umí víc. Není jenom zpěvačkou, je skvělou herečkou, tanečnicí, dabuje filmy, je maminkou na plný úvazek, že jo? A vidět ji můžete i na divadelních prknech. Já ji například viděl v divadle Metro naposled v představení Hedy a bylo to krásné představení, bavil jsem se až do konce. Stále ještě hraje v muzikálu Tajemství a nebo v divadle Metro také v Manželích v Nesná. Tam ji taky můžete vidět, anebo v divadle Palas, aby bylo jasno, v další komedii si zahraje. Každopádně teď je za námi a před námi Katapult a taky Vašek Neckář. A pak už další informace o počasí s meteorologem.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza, cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 600 myček, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
6: Prázdniny, pádláč, paráda.
7: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
6: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: České písničky, které máte rádi.
10: Český Blaník.

0: krásná záležitost, vaškaneckáře, Susan nám dozněla teď 4 minuty po 7:30 na Českém Blaníku a my opět voláme do Českého hydrometeorologického ústavu, kde je Eduard Novotný a ptáme se, jak to dneska bude vypadat s počasím. Dobrý den a dobré ráno.
1: Dobré ráno. Bude polojasno, místy oblačno a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer se bude od západu ubývat oblačnosti a srážky ustanou, což bude spojeno s výběžkem vyššího tlaku vzduchu, který se k nám bude tlačit právě od západu. Nejvyšší teploty očekáváme 21 až 25 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě území však jenom kolem 20 a plane mírný severozápadní až severní vítr, který bude večer slábnout.
0: No a pojďme se podívat ještě na ten nadcházející víkend, jak to tady bude vypadat s počasím.
1: Sobota bude slunečná, čeká nás oteplení na 26 až 30 stupňů Celsia, chladnější však stále zůstane sever a severovýchod našeho území. Ráno bude ale ještě chladné, s teplotami kolem 9 stupňů. V neděli začne od jihozápadu přibývat oblačnosti a objeví se i přehánky, nicméně teploty čekáme stále letní, a to 25 až 30.
0: No tak děkujeme za příjemné informace, aspoň ten víkend si rozhodně užijeme se sluníčkem a s teplým počasím. No a za chvíli Petr Náďa, teď Xindlix a Mirka Meškechová, tady je Cudzinka v tvojej zemi. Michale, s vámi přeju pohodu a dobrou náladu.

0: No, tak doufám, že Petr Nať, který tady byl před pár týdny, tady nebyl poslední krát a že ho tady zase někdy uvítáme a přivítáme. Každopádně v našem vysílání už po 8 hodině přivítáme další písničku na přání. Podle vás můžete si zahrát na hudebního dramaturga našeho vysílání a vybrat nějakou písničku, kterou máte rádi. Takže pojďte do toho, vemte mobily a vyťukávejte buď SMSky, anebo zprávy na WhatsAppu na číslo 720 836 307, abychom věděli, co vám takhle po ránu máme zahrát. A za chvíli já budu hrát třeba Michala Davida a budou i Čnasky. Hvězdy nad hlavou si dáme za okamžik.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň? Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
3: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak už můžu?
3: Točíme.
2: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
3: No co asi děláte, ne?
2: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
3: A dál?
2: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
3: A kde vás najdou?
2: Jako adresu?
3: Webovky.
2: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
3: Máme.
2: Hele, radši to vem znova.
0: Český blaník.
4: To je blaníček.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Zde kráčí muž mých snů. Hudba právě začala hrát.

0: Ano, ti, kteří jdou na smrt, tě zdraví. Morituri de Salutant a Karel Kryl na závěr téhleté hodiny. Ale už to další, třeba otevřeme se Standou Hloškem a Petrem Gottwaldem, bude písnička V pohodě. V pohodě. Taky si dáme jednu k táboráku František Nedvěda Řemeslo. Je půl noc, chce se mi spát. A ještě Olympik a Okno mé lásky. I po 8 hodině vám budeme hrát české písničky, které máte rádi.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
4: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých.

0: Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz. Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
2: Počasí na Českém Blaníku.
3: Dnešní den bude polojasný, místy s mraky a ojediněle se mohou vyskytnout slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu už bude ubývat oblačnost a teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě tam bude kolem 20 a na horách tam se rtuť teploměru zastaví na 17. Tolik počasí a Hanka Koterová je tady s dalšími zprávami.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
5: Hezké ráno u zpráv přeje Hanka Koterová. Hlavním tématem včerejší schůzky prezidenta s ministrem dopravy byla výstavba vysokorychlostních tratí a postup v protidronové ochraně. Řešili ale také novelu o rozpočtech, kterou Petr Pavel odmítl podepsat. Šéf rezortu dopravy Bednárik připustil problém se sestavením rozpočtu pro infrastrukturní stavby. Psí hotely mají v létě napilno. Vyhledávají je chovatelé, kteří odjíždějí na dovolenou a potřebují, aby bylo o jejich psa postaráno. Zájemci by ale neměli s rezervací termínu otálet, jak říká majitelka psího hotelu v Dobřichovicích Ladislava Kotrbová.
6: Když je období sezóny, což znamená teďko, tak je dobrý, aby ten majitel nám to nahlášení řekl co nejdříve, aby bylo teda volno. Pokud je to mezidobový období, což je taková ta zima, tak tam to třeba stačí 2 dny dopředu.
5: A stále populárnější jsou také denní školky nebo venčení a hlídání psů doma. V Pasohlávkách na Brněnsku se otevřelo sanatorium Pálava. Jižní Moravě přinese rehabilitační péči, která tu chyběla. První pacienti se tu budou zotavovat po těžkých a kritických stavech od září. Žádosti o péči ale sanatorium začne přijímat v půlce srpna. Dětský tábor dobrovolných hasičů v Nýřanech na Plzeňsku se musel kvůli obavám o bezpečnost na rychlo stěhovat. Organizátoři se dostali do konfliktu s místním myslivcem, kterému areál patří. Vadilo mu, že mladí hasiči na chvíli zapnuli výstražné majáky na hasičských vozech a údajně padl i výstřel. To je ze zpráv ode mě pro dnešek vše. Přeju vám pěkný pátek.
4: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Ano, my po vás přílet rozhodně nebudeme, my vám budeme hrát třeba na přání. Už za pár minut je tady písnička na vaše přání, do té doby Janek Ledecký, Standa Ložek, Petr Kotfalt, nebo teď kapela Krištof, ty a já. Michal vás zdravím, dejte si dopolední kafe a ať jste v pohodě, přeju.
7: Znám milion blištivých měst, v nich milion dveří. Za nimi labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží. Abych se nestratil, abych se nenachytal.

0: Janek Ledecký, Sabina Laurinová, Nestrácej čas, což je připomínka i pro vás všechny, co spěcháte, ať už do práce, ke kadeřníkovi, k lékaři. Nezapomeňte klíče, mobily, peněženky a ať to fičí.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: A my taky jdeme hrát na cesty, kde to pěkně fičí. Konkrétně Verča nám píše, že se svojí kamarádkou Svaťkou jedou do Itošky na koncert Neka. Teda holky takhle nám zahýbat s Nekem. No ještě, že u toho posloucháte Český Blaník a že jste si taky vybrali Božského Káju. Tím jste to jako napravili, takže prosím vás, salve signore, bo viaggio a hlavně se nám ve zdraví vraťte, jo? Tady máte Káju Gota a šťastnou cestu.
2: Písnička na

0: Ano, Memento Mori a taky Olga Lounová, která si na dnešek musela najít hlídání, i když jak nám Olgu, tak možná radši své dcerky vzala do auta a už míří směr Mariánské Lázně, kde nám dneska odpoledne také vystoupí v rámci dalšího letního koncertu. Těšíme se tam na vás a za chvíli se těšte na Pehu anebo Olympiky a taky bude další počasí s meteorologem Eduardem Novotným.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
4: Hele, nezaseko ses?
5: Ne.
6: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
7: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
6: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
8: Tisknulevně.cz. Náplně hned.
9: Rádio Český Blaník.
10: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
9: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
10: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
9: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
9: Tři ve tři.
10: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
9: Tři ve tři.
10: Na Českém Blaníku.
9: Český Blaník.
10: Český Blaník.

0: Tak tohle byla PH s písničkou Zpomal. No, ono se to řekne zpomal, když zrovna spěcháte. I když před chvíli přijel náš pan ředitel Daniel Rumpík a říkal, že dneska Prahu projel neskutečně rychle, takže opravdu záleží asi na štěstí. My už zdravíme do Českého hydrometeorologického ústavu našeho meteorologa Eduarda Novotného. Přeju dobré ráno a prozraďte nám, jak to dneska bude vypadat s počasím.
1: Dobré ráno. Bude polojasno, místy oblačno a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer však bude od západu ubývat oblačnosti a srážky ustanou, což bude spojeno s výběžkem vyššího tlaku vzduchu, který se k nám bude tlačit právě od západu. Nejvyšší teploty očekáváme 21 až 25 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě území však jenom kolem 20 a plane mírný severozápadní až severní vítr, který bude večer slábnout.
0: Před námi je víkend, máte dobré zprávy pro nás i na víkend?
1: Sobota bude slunečná, čeká nás oteplení na 26 až 30 stupňů Celsia, chladnější však stále zůstane sever a severovýchod našeho území. Ráno bude ale ještě chladné, s teplotami kolem 9 stupňů, v neděli začne od jihozápadu přibývat oblačnosti a objeví se i přehánky, nicméně teploty čekáme stále letní, a to 25 až 30.
0: No tak to vypadá docela nadějně, takže naplánujte si nějaký hezký výlet, zejména na tu sobotu, kdy má být slunečno. A my už vám teď zase hrajeme. Maruška Rotrová bude za chvíli a teď Gump, protože to nevzdám. Michale, s vámi, tak hezké páteční ráno přejeme.

0: Nebudeme otálet, Marie Rotrová za námi a před námi jednak další české písničky, ale hlavně přátelé, už je to 33 let a 160 dnů, co existuje Česká republika. A velký kus historie jsme to společně táhli také se Slováky a jejich písničky žijí na českém bledníku doteď. A svého času tady byla pravda jistá rivalita mezi interprety, ale ta kulturní blízkost to nakonec vždycky přebyla. Ostatně on nám k tomu víc poví jeden z těch nejpovolanějších, Petr Naď.
1: Já jsem asi jeden z posledních federálních psů, ale to nevím, či je dobré alebo zlé. Snad by bylo dobré, keby viacej české kapely chodili na Slovensko. Jakože chodí, ale nie tak, jako kedysi. A zase mi tam. Já si myslím, okrem iného, že muzika je samozřejmě nadnárodná, a mezi Čechmi a Slovákmi vždycky boli velmi dobré vzťahy, aspoň v muzike určitě. Protože ten jazyk je podobný a máme společnou kulturu.
0: Je to tak a já doufám, že ty vztahy zůstanou i nadále skvělé jako doposud. Takže další, nejenom české, ale i slovenské písničky zase za chvíli. Bude třeba Helena Vondráčková, Jirka Korn, Pokáč nebo Hanka Zagorová.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrej, dobrej. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
5: A tomu říkáte rychle?
7: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
8: Výhry. Slevy. Zábava.
9: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
10: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
9: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
10: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
9: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
11: Hej, už máš řidičák?
12: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
11: Fakt?
12: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
13: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
14: A také v digitální síti DAB.
13: Tady všude si můžete pustit Český bladík.
14: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně, jenom česky.
13: Český bladík. V DABu i na webu radioblaník.cz.
14: Český blaník.

sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě, jdu grillovat. Někdo píše statusy,

0: Tak tohle byly holky s měkkým i a mám ráda. A pokud vy máte rádi české písničky, tak jsem rád, že s námi budete i v té další hodince, kdy nabídneme Alici Springs, bude jízda. Dáme si taky jednu seriálovou záležitost Dalibora Jandy. A ještě obyčejná holka Lucky Bílé. Ano, české písničky, které máte rádi, i po 9. hodině celé léto.
1: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bohemia Sekt v Bila klubu za 99,90 pouze v pátek a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování?

0: golf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště.
1: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Počasí na Českém Blaníku.
3: Dnešní den polojasný, jen místy s mraky a občas také se slabou přeháňkou. Později odpoledne a večer od západu už máme čekat ubývání oblačnosti i srážek. Co se teď týče teplot, 21 až 25, na severu a severovýchodě kolem 20 a na horách maximálně 17 stupňů. Teď další zprávy, ale ty už budou v režii Davida Račáka.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
5: Hezké dopoledne přeje David Račák. Na základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se včera při návratu z rutinního výcvikového letu zřítil armádní vrtulník Venom. Jedna vojákyně zemřela, další 4 vojáci utrpěli zranění. Stavební úřad vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části vyhořelé a z části zřícené výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína. Zlínská radnice to oznámila na Facebooku. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár v objektu po 2 týdnech ve středu odpoledne. Praha postaví vůbec první plovoucí heliport v Česku. Vznikne na Vltavě u Vyšehradu a vrtulníky záchranné služby budou moct přistávat ve dne i v noci. Nová přistávací plocha má urychlit převoz pacientů do nemocnic. Podrobnosti přidá mluvčí magistrátu Vít Hofman.
6: Bude vybaven nejmodernějšími technologiemi, včetně navigačního osvětlení, bezpečnostních systémů, vyhřívání přistávací plochy nebo vzdáleného monitoringu a řízení provozu. Stavba byla navržena tak, aby splňovala nejnáročnější požadavky na bezpečnost letového provozu.
5: Hotová by měla být v příštím roce. No a fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy překvapivě vyhráli na hřišti norského Tromsø 1-0. V závěru Votroky přiblížil postupu do další fáze druhé pohárové soutěže vítěznou trefou střídající Mick van Buren. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
4: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Páteční ráno už se nám přehouplo do dopoledního vysílání. Michal Krusbrský je stále s vámi. Za chvíli si dáme rekord, ale teď Alice Springs a jízda.

0: Dalibor Janda, skoro 14 minut po 9. hodině, přejeme krásné páteční dopoledne a jdeme na další zajímavý rekord.
1: Co Čech, to rekord.
0: Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit všechno podrobně sleduje a teď nabídne další úctyhodný, přímo železný rekord, dalo by se říct.
2: Muzeum rekordů gratuluje Vojtovi Konopáčovi, což je nejmladší Čech, který dokončil oficiální závod Ironman 70.3. Je to kluk, který dělá sport od malička a který inspiruje ostatní mladý kluky, aby sportovali též a měli sport a pohyb jako součást svýho života. Takže Vojto, gratulujeme k zápisu do České knihy rekordů i k tomu, že jsi skvělej sportsmen a držíme palce. Jo, a v době závodu mu bylo pouhých 18 let a 28 dní a ten závod zmáknul za 7 hodin a 50 minut. Klobou dolů.
0: Ano, gratulace i od nás a za chvíli Petr Novák.
1: Co Čech, to rekordman.
3: Na českém blaníku.

0: Valdemar Matuška v 9.25 do věží, ale vy byste možná mohli po práci do obchoďáku, protože přátelé, nerad to říkám, ale za 5 měsíců tady máme štědrý den, ano, dneska máme pátek 24. Takže pokud začínáte s nákupem dárku takhle jako brzy, tak klidně můžete. My vám už za chvíli posíláme 3 sestry, bude Mexiko a bude taky Voxel v naší ulici. Tak hezký poslech a krásný den.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Tahické léto v Aquapals Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapals Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
9: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: České písničky, které máte rádi.
16: Český Blaník.

všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: od Elánu v 9.42. No a přátelé, teď jdeme cestovat. Mám tady dvě zajímavé zprávy. Od poloviny října bude na všech německých nádražích zakázána konzumace alkoholu. A možná by to mohli udělat všude i na letištích, když si totiž tu další zprávu. Letadlo, které totiž letělo z Tenerife do Anglie, se muselo po půl hodině vrátit zpátky na letiště, protože na palubě se do sebe pustilo 10 cestujících. A konflikt byl prý tak intenzivní, že to pilot raději stočil zpátky na letiště, kde si na ty výtržníky už počkala policie. Přišlo o dvě nesvářené rodiny, které se do sebe pustily. Zajímavé, že tady byly dva dospělí a dalších 8 jako mladistvých. Jo? Jestli tady roli nějakou měl i ten alkohol, těžko říct, ale když známe Angličany, tak bych řekl, že docela velkou. No, držíme palce, ať vaše cesta z dovolené je mnohem příjemnější a nejenom do aut, už vám za chvíli posílám Michala Davida a také Marka Ztraceného.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
6: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
7: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
8: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
9: Příze látky tvoření, našeho života koření.
7: Pro háčkování.cz.
10: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
11: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
10: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
12: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
11: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
13: Mat. Ten obchod mám rád.
14: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
15: Zažijte noc v korunách stromů. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové nabízí prázdninovou slevu na ubytování v nových domcích v korunách stromů. Využijte akci dvě noci za cenu jedné a každou další noc se slevou. Probuďte se za zpěvu ptáků a vychutnejte klid a vůni lesa v kempu Stříbrný rybník. Rezervujte nyní na kempstříbrnyrybník.cz.
16: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
17: Rádio Český Blaník.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: kapela Krištof, tak pojď hledat břeh. No, my pro vás jdeme hledat další české písničky a třeba po desáté nabídnu Jahody mražený. Dáme si Jirku Schillingera. A taky vás vezmeme na dovolenou s Xindlemix. A ještě nabídnu třeba i Ivetu Bartošovou. Po desáté hodině, hned po zprávách, pokračujeme.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 Kč.

0: korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
1: Tak nečekejte, jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
4: Počasí na Českém Blaníku.
5: Dnešní den bude vesměs polojasný se sluníčkem, jen místy a ojediněle se vyskytnou slabé přeháňky. Později odpoledne a večer od západu už bude ubývat oblačnosti i srážek. Teploty 21 až 25 na severovýchodě okolo 20 a na horách do 17 stupňů. S dalšími zprávami dorazil David Račák, tak si je dáme hned teď.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké dopoledne přeje David Račák. Městský soud v Praze v červnu rozhodl, že čínský občan obviněný ze špionáže pro čínskou tajnou službu má být propuštěn z vazby. Případ zároveň vrátil policii k došetření. Muž ve vazbě ale nadále zůstává. Žalobce podal proti rozhodnutí soudu stížnost. Psí školky mají v létě naplno. Dovolené zvyšují zájem majitelů o dočasné hlídání čtyřnohých mazlíčků. Zájemci by ale neměli otálet, kapacity se naplňují, jak říká majitelka psího hotelu a psí školky v Dobřichovicích Ladislava Kotrbová.
8: Když je období sezóny, což znamená teďko, tak je dobrý, aby ten majitel nám to nahlášení té školky, toho pejska, řekl co nejdříve, aby bylo teda volno. Pokud je to mezidobový období, což je taková ta zima, tak tam to třeba stačí 2 dny dopředu.
7: V psí školce dostávají pejsci pravidelně krmení, mají dostatek pohybu, chodí na procházky a nechybí jim ani klidné místo k odpočinku. Americká administrativa oznámila nová cla ve výši 10 a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo. Jehož platnost končí v noci na pátek. Cla se týkají 60 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. No a kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru. Ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. Na šampionátu v americkém Oklahoma City získal druhý cenný kov po druhém místě z časovky kajak crossu. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
6: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
5: A my pokračujeme dál, 4:10. Michal Krusberský stále s vámi, za chvíli slibovaný Jirka Schellinger anebo Věrka Špinarová. A teď písnička Jako k táboráku. Tady jsou Poutníci a Panenka. Pohodové dopoledne přeju. Co skrý?

0: Si můj song. Věrka Špinarová nám vyplnila 3 minuty dopoledního vysílání na Českém Blaníku.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: No, ruku na srdce, kdy jste naposled byli na nějakém koncertě? Už je to dávno a máte to blízko do Mariánských Lázní? No tak šup, dneska odpoledne se na vás těšíme, a to přímo na kolonádě, kde rozbalíme naše velké pódium. 5 minut před 4:30 odpoledne na tom pódiu vystoupí třeba taky Olga Lounová. Rozhodně bude i Petr Kolář. A taky třeba kapela Slza. A samozřejmě, že kromě nich celá naše blanická kapela, dobré jídlo a pití a spousta další zábavy, tak nezapomeňte, všechno je to zadara. A dneska v Mariánských Lázních se na vás těší i kolegyně Iva Lecká, která vás tam bude doprovázet celým odpoledním programem. No a navíc tady můžete získat tu báječnou sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu, která vám může v dalších dnech přinést tisíce.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi

0: Xindrolix nás vzal na dovolenou, na kterou on jezdí docela často a rovnou na několik měsíců během zimních měsíců vyráží vždycky za sluníčkem. 18.8. bude taky v Praze, tady v Riegerových sadech. No a ještě k té dovolené, musím říct, že už k téhle písničce je natočen také videoklip, tak na něj můžete mrknout. My si za chvíli ale poslechneme Karla Gotta, bude i Lucie a nebo Hanka Zagorová. Dobré dopoledne při pátku s Českým Blaníkem.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
4: Já si dám steak.
3: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. profi-terasy.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
6: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
7: Tak už můžu?
8: Točíme.
7: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
8: No co asi děláte, ne?
7: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
8: A dál?
7: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
8: A kde vás najdou?
7: Jako adresu?
8: Webovky.
7: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
8: Máme.
7: Hele, radši to vem znova.
9: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
12: Radio Český Blaník.

0: S nebývalou ochotou a Marta Kubišová na Českém Blaníku. Tak my s ochotou zahrajeme nějakou vaši oblíbenou písničku, protože přátelé, už se to blíží. V další hodince opět hrajeme na přání a vy můžete opět vybírat z našeho hudebního archivu. Tak se nenechte pobízet a klidně si něco hezkého vyberte. Zahrajte dnešním Kristýnkám k svátku nebo vaší drahé polovičce, vaším kolegům a kolegyním. Stačí SMSku nebo hlasovku poslat na 728-363-07 a v příští hodince už budeme zase hrát. Za chvíli ale budeme hrát Ivetu Bartošovou, kterou jsem slíbil, a taky bude kapela Jelen Ještě jednu noc.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
4: Tak já jdu, miláčku.
5: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
4: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
5: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
4: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
5: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
6: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
12: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
13: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
12: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
9: Tisknulevně.cz.
8: Náplně hned.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
17: Radio Český Blaník.

0: Lešek Semelka si prostě nejlepší a vy jste taky nejlepší, protože jste přežili celý pracovní týden, dneska už je pátek a za pár hodin budete mít padla, no a před námi další hodinka a v rámci ní Standa Hložek a Petr Kotfalt. Bude Diana a bude taky kapela Šalom. A ještě Láska z pasáží a Turbo. A další české písničky, které máte rádi, hned po 11.
1: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
2: Že nic neřešíš.
1: Přesně.
2: Proto jsme vybrali auto ESA.
1: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
4: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešní páteční den polojasný, jen sem tam se mrakem a občas se může vyskytnout slabá přeháňka. Teploty 21 až 25 stupňů na severu a severovýchodě kolem 20 a na horách jen do 17 stupňů. Tolik počasí na dnešek a teď aktuální zprávy a David Račák s nimi ve studiu.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké dopoledne přeje David Račák. Ministr zahraničí Petr Macinka dnes v Chorvatsku zahájí odborný seminář zaměřený

0: na sdílení zkušeností v oblasti jaderné energetiky. Zástupci českých firem na něm následně představí české technologie a know-how. Na závěr bude Macinka jednat s protějškem Grličem Radmanem. V Uherském Hradišti dnes začne 52. ročník letní filmové školy. Každoročně ji navštěvují tisíce lidí. Mezi hosty nesoutěžní filmové přehlídky letos budou francouzský režisér animovaných filmů Michel Ocelot, herec Jiří Lábus nebo herečka Anna Geislerová. Pardubický kraj chce znát názor veřejnosti na podobu krajiny. Do přípravy územní studie zaměřené na rozvoj obnovitelných zdrojů energie zapojuje obyvatele i návštěvníky regionu prostřednictvím online pocitové mapy. Podrobnosti přibližuje radní Roman Línek.
1: Je to orientační, ale je to jedna z forem, kdy jsme se rozhodli i dopisem na všechny starosty všech obcí Pardubického kraje také tuto formu oslovit veřejnost, aby starostové svém okolí každý měl možnost říct ano, tady chci, tady nechci chránit území před obnovitelnými zdroji.
0: Pocitovou mapu s názvem Hodnoty krajiny najdou zájemci na webu Pardubického kraje. No a tenistky Barbora Krejčíková a Sára Bejlek se ve čtvrtek staly dalšími českými čtvrtfinalistkami na turnaji WTA v Praze. Nasazená dvojka Krejčíková porazila krajanku Lucii Havlíčkovou ve dvou setech. O příčku níže postavená Bejlek deklasovala Marii Timofjevovou z Uzbekistánu 6-1, 6-1. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: A po 11. hodině také písnička na přání. 720 836 307, tady můžete posílat SMSky a já posílám Anetu Langerovou, Šalom a teď Standu Hloška a Petra Kotfalda. Diana hned ze startu hodiny a Michal Krusberský je s vámi.

0: No, co se nám bude zdát, to je zatím ještě ve hvězdách. Šalom za námi, před námi naopak písnička na přání.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Hezké dopoledne, Michale, zahrajte nám na ranní směnu do práce a hlavně pro naší kolegyni Kristýnu, která má dneska svátek. Přejeme jí hodně toho nejlepšího a doufám, že dneska po práci nás pozve třeba na to vínko, jak o tom budou zpívat činasky. Zdraví kolektiv Učtárny z Hradce, my vás tam dáme, taky pozdravujeme. Dejte si něco dobrého, my posíláme činasky.
1: Písnička na

0: Jana Matysová, mám ráda léto. No i přesto, že my máme léto, tak na Šumavě mrzlo už 5 dnů v kuse, přátelé. Tak naštěstí příští týden zase prý přijdou tropy, tak se nám to razantně zase změní. A za chvíli u nás na Českém Blaníku jeden zajímavý, zamilovaný příběh a taky si dáme Helenu Vondráčkovou a nebo kapelu Miraj. Tak buďte s námi a hezký den.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
7: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
8: Halo, halo, pojďte s námi na zámek. Zámecká noc na zámku v době rudolfínské epochy v Kostelci nad Černými lesy už v sobotu 25. července od 19 hodin. Čeká vás slavnostní otevření zámeckého příkopu, divadelní pohádka pro děti, kejklíři a šermíři, alchymistická dílna, kulinářská show, nocturno Černokosteleckého zámeckého orchestru a fire show. Přijďte 25. července od 19 hodin. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz.
9: České písničky, které máte rádi.
10: Český Blaník.

0: Petr Kolář dneska odpoledne na Kolonádě v rámci našeho letního koncertu vystoupí, ale teď na Českém Blaníku. No a teď taky ten slibovaný romantický příběh. Přátelé, když někoho milujete, děláte bláznivé věci a třeba takový 22-letý student vysoké školy Šimon, který miluje svoji přítelkyni, se rozhodl, že jí udělá sochu. A protože jeho milá studuje zdravotní školu, tak se rozhodl udělat srdíčka. A hned dvě. Jedno vysoké jako on a jedno vysoké jako ona. Ty srdce jsou z betonu, hezky je propojil a odlil do podstavce a nakonec se rozhodl po dohodě s městem, že sochu umístí ke křižovatce nedaleko domažlické nemocnice, která má shodou okolností ve svém logu také srdce. No a přítelkyně ještě tam studuje tu zdravku, takže se to hezky propojilo. No a pak už jenom přišel ten den, kdy se rozhodl vzít přítelkyni na procházku a šli kolem, že jo. Hele, miláčku, nějaká nová socha? A co je na té cedulce napsáno? No, co vám budu povídat, byl to doják jako z filmu a já jsem rád, že máme tady pořád ještě lidi, co jsou ochotní z lásky dělat takové krásné věci. Asi jsem furt romantik. Každopádně u nás Michal Tučný a Vítě Vávra za chvíli.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
4: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
8: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Hej, už máš řidičák?
10: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
9: Fakt?
10: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
11: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
12: Jsme pro háčkování.cz. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
13: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
14: Příze látky tvoření našeho života koření.
12: Pro háčkování.cz.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90, banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
16: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
17: Já chci hot dog.
18: Já mám chuť na matcha latte.
19: Taky beru hot dog a klid v autě.
16: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
20: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
21: Rádio Český Blaník.

0: Tak to byla taková malá provokace od našeho pana hudebního, že nám těsně před obědem naservírovala písničku Mám boky jako skříň. Nebojte se, my se budeme hlídat, že jo? Evička Farná za námi a před námi opět Radeček a bratři. Nemáme to za pár. Taky bude kapela Krištofa Obchodník s deštěm. A ještě Baláš, Střihavka, Pavlíček, Země vzdálená. A na to se těším i já. Takže další české písničky, které máte rádi, za malý okamžik.
1: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Na Českém Blaníku.
0: Dnešní den polojasný, místy také smraky a sem tam slabá přeháňka, ale bude jich rozhodně k večeru ubývat. Teploty dnes ještě 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20 a na horách kolem 17. Zítra už bude slunečno a teploty povyskočí až na 29 stupňů. Teď další zprávy a David Račák s nimi ve studiu.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké poledne přeje David Račák. Do Francie se vrací z Česka vrtulník z hasiči na pomoc s likvidací rozsáhlého požáru u Bordeaux. Ráno odstartoval z přerovského letiště a na místě by měl být ještě dnes. Francie kvůli požárům požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii. Vedle Čechů pomohou i Slováci. Lékaři, sestry i další zdravotníci by se měli od příštího roku vzdělávat pod jednou institucí. Vláda chystá sloučení dvou organizací, které dnes zajišťují jejich postgraduální studium. Co si od změny slibuje, řekne mluvčí ministerstva zdravotnictví Hana Plačková.
8: Naším společným cílem je na partnerské bázi poskytovat kvalitní, moderní a dostupné vzdělávání zdravotnickým pracovníkům napříč profesemi. Propojením odborného zázemí, zkušeností i kapacit posílíme kvalitu vzdělávacích programů a jejich schopnost reagovat na proměňující se potřeby z praxe.
7: Ministerstvo zároveň ujišťuje, že změna nijak neomezí atestace, zkoušky ani další vzdělávací programy. Spojené státy a více než 10 jejich spojenců

0: Včetně Česka ve čtvrtek uvedli, že ruští hackři ukradli e-maily uživatelů komunikačního programu Zimbra, aniž by je přiměli otevřít přílohu nebo kliknout na odkaz. Trik spočívá v chybě, která umožňovala napadnout systém už po otevření mailu. No a na tenisovém turnaji WTA v Praze jsou dnes na programu čtvrtfinálové duely. Nasazená jednička a obhájkyně titulu Marie Bousková se utká s pětkou Terezou Valentovou a druhá největší papírová favoritka Barbora Krejčíková změří síly s Dominikou Koušálkovou. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: 4:40, dobrou chuť k obědu vám taky přeje Michal Krusberský a startujeme další hodinku. Tady jsou pánové z Opět a Radeček.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu vodák živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem. Jsme jako

0: No, jedna vzpomínka na Spartakiádu, Michal David za námi a už zítra startuje nový ročník naší nejvyšší fotbalové soutěže. A Tomáš Chorý pokračuje jako hráč Slávie. Oznámil to klubový boss Jaroslav Tvrdík.
1: Majitel oceňuje to, že Tomáš přivedl nebo významným způsobem pomohl klubu ke dvou titulům a vlastně rozhodnul mu dát ještě další šanci. V tomhletom kontextu mě zbavil té povinnosti rozhodovat nebo měnit svoje slovo. Obdržel jsem dnes ráno závazný akcionářský příkaz Tomáše Chorého vrátit do A týmu Slavie Praha a Tomáš jako hráč Slavie má platnou smlouvu a budeme vycházet z této platné hráčské smlouvy.
0: No a ještě dodám, že v úvodním kole se Slavie utká doma se Slováckem, Baník se představí ve Zlíně a Spartu čeká zápas na hřišti brněnské Zbrojovky. Tolik fotbal a teď zpátky k písničkám, těm českým, které máte rádi. Za chvíli Maruška Rotrová a teď kapela Kryštof a Obchodník s deštěm. Michal Krusbersky vás zdraví a pokud si pošmakujete na obědě, tak ať vám chutná.

0: to nic, 4 minuty před 00:30 na Českém Blaníku. A přátelé, ještě jedna poznámka z dnešního kalendária. Je to přesně 74 let, co manželé Zátopkovi získali oba zlaté medaile. Myslím, že takové úspěchy si musíme připomínat stále. Děkujeme za ně a za chvíli hrajeme Marka Ztraceného a také bude Petr Rezek a Hanka Zagorová. Zákaz předjíždění.
1: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Od 1. června je v Metropoli Zličín
3: Ninja Park!
2: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
2: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
4: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
5: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
6: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
7: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
9: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
10: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
11: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
12: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
13: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
12: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
14: firmanazážitky.cz.
15: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
16: Český Blaník.

0: Jo, Peggy a Petr Spálený, teď ve 12.42 na Českém Blaníku. Přátelé, ještě jedna historická záležitost. Já jsem tady vyštráchal, že se nám vrací Sandokan. Představte si, premiéra v Československé televizi byla v roce 1983. Ve stejném roce naspíval Standa Hložek i Petr Kotval tuhletu písničku. A teď se vrací opět, ovšem ne v té klasické verzi, ale ve vylepšené verzi s lepším obrazem a s původním českým dubbingem. Vlastník už je tady, prosím tě, ahoj.
1: Dobré odpoledne, Michale, ahoj, zdravím tebe a všichni posluchače.
0: Ty jsi byl mladší než já, takže vzpomínáš ještě vůbec na Sandokana?
1: Tak matně, pamatuju si, že jsem na to koukal, ale člověče, tu písničku, tu jsem si zpíval hodně.
0: No jasně, ta byla hodně populární a jela ještě spousty dalších let. Já si vzpomínám taky, že jsme jezdili vždycky po těch poutích, jak byly kolotoče, a tam jsme prostě chtěli něco od Sandokana, takže nálepky, fotky, trička a tak. Ale vlastně, kdyby se mě teďka zeptal, o čem to bylo, tak taky už vůbec nevím, takže asi na to v telce kouknu.
1: Tak jo, tak si dáme.
0: Dáme si šestidílný Seroš na České televizi opět teď během léta, takže pokud máte okurkovou sezonu, nevíte na co koukat, tak si to můžete připomenout. Teď už se s vámi ale loučím, mějte dobré odpoledne právě s Vlastíkem, já se budu těšit zase v pondělí a za chvíli ode mě je ještě Země vzdálená a také Tak smení.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Kdo je tam?
4: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
4: To máte pravdu, už nejste doma.
5: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
6: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
12: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
14: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.ČEK.CZ.
15: Rádio Český Blaník.

0: Markéta Muchová na Českém Vlaníku. Super den. Tak já doufám, že i vy máte super den. Od mikrofonu vás odteď zdraví Vlasta Suk. Přeju pohodové odpoledne. Máme pátek před víkendem, co víte si přát. Snad jenom další české písničky a ty tu pro vás máme. Po 13. hodině Žlutý pes. A taky Václav Necka.
1: Nestůj a pojď, nestůj a pojď.
0: A dáme Argemu.
2: Prohra není žádná hamba.
0: Je 13 hodin a Český Vlaník hraje české písničky, které máte rádi.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
3: A tomu říkáte rychle?
5: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
7: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
8: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
7: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Počasí na Českém Blaníku.
0: Po zbytek odpoledne čekejeme většinou sluníčko. Sem tam se může objevit nějaký ten mrak a lokální přehánky, ale k večeru už polojasno na celém území a bez srážek. Teploty dnes do 25, v 1000 metrech okolo 16 stupňů. Zítra už to bude o něčem jiném, sluníčko má svítit celý den a teploměry ukáží do 29 stupňů Celsia.
10: Za volantem
9: s Českým Blaníkem.
0: Pátek odpoledne, provoz houstne. Jak to vypadá na českých silnicích, dálnicích? Ví Vlačka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
11: Rozjíždějící se kolonou po dvou dopravních nehodách počítejte na dálnici D1 na trase z Brna na Vyškov, kde budete v koloně po pojíždě do kolo hodiny mezi 197. až 210. kilometrem. A k dopravní nehodě dvou osobních vozidel došlo na dálnici D8 na 7. kilometru ve směru do Prahy. Místo nehody je průjezdné pouze levým jízdním pruhem a v koloně se zdržíte okolo 30 minut mezi 12. až 7. kilometrem. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 175. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo hodiny a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než 2 hodiny.
0: Je potřeba se ohodnět trpělivostí. Kdybyste se i vysetkali s nějakými komplikacemi, volejte přes náš WhatsApp, namluvte hlasovku 720 836 3 07.
10: Zprávy na Českém Vlaníku.
12: Hezké odpoledne přeje David Račák. Po chladnějším období se pro Evropu začíná rýsovat další výrazná vlna veder. Vytvořit se má tepelná kupole, která se následně může přesunout i nad střední Evropu. Některé modely přitom naznačují možnost teplot až kolem 40 stupňů Celsia, což by se mohlo týkat i

0: Česka. Do jihočeských Holašovic dnes míří milovníci lidových tradic. Začínají tam selské slavnosti, které až do neděle nabídnou ukázky práce více než 200 řemeslníků z Česka i zahraničí. Co dál, ví starosta Jan Jílek.
1: Na dvou stagech vystoupí zhruba 20 kapel, kdy se zaměřujeme na žánr dechovka, folk, country, cymbál, pop a folklor. Pátek je spíš takový, bych řekl, jako dechovkovější. Sobota je nejrozmanitější a končíme nedělí, kdy je to už takové, řekněme, žánrově vyrovnané.
0: Kromě toho letošní program nabídne rozmanité akce pro rodiny s dětmi. Cena severomořské ropy Brent se ve čtvrtek poprvé od května vrátila nad psychologicky důležitou hranici $100 za barel. Hlavní příčinou je podle analytiků pokračující konflikt mezi Spojenými státy a Íránem, který ohrožuje trasy důležité pro přepravu ropy. No a obránce Jaroslav Zelený jako další hráč po mistrovství světa ukončil kariéru v české fotbalové reprezentaci. Je často předat mladším, řekl 33-letý levý bek Sparty. Rozhodnutí by si nerozmyslel ani kdyby o něj měl zájem nový trenér národního mužstva. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Dobré odpoledne i ode mě od Vlasti Suka, posloucháte Český Blaník. 5 minut po 13. hodině a už zase hrajeme. Za chvíli Karel Černoch či Dalibor Janda, teď Žlutý pes a Sametová.
5: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile.

0: sami. Dalibor Janda, písnička Snad jsem si měl všímat víc na českém Blaníku, píseň z alba Hurikán. A jak už od nás víte, právě deska Hurikán slavila 40 let. A na jaře tohoto roku Dalibor Janda pokřtil reedici Hurikána, vyšla nejenom na CDčku, ale i na LPčku. Takže milovníci písniček Dalibor Jandy mohou zajásat a mít tenhle klenot doma. Posloucháte český Blaník, minuta po čtvrt na dvě, to je aktuální čas a teď zamíříme do Polné. Tady se totiž uskuteční něco, co se vám bude líbit. Na tamním hradě se totiž zítra odehraje tradiční přespávačka se speciální prohlídkou. S pozvánkou je tady kurátorka Městského muzea v Polné Michaela Musilová.
1: Láká vás přenocovat v hradních komnatách? Zbalte spacák, karimatku, přijďte do Polné a zažijte noc na hradě. Čeká vás speciální prohlídka s kostýmovanými průvodci, opékání špekáčku a večerní promítání filmu Pod čirákem. Následně se můžete uložit ke spánku v historických sálech Polenského hradu.
0: No tak tohle zní opravdu skvěle. Magicky tak trochu. Kdyby se vám nehodil ten zítřek, tak ještě šance bude zažít noc na hradě v Polné na Jihlavsku. Ještě budete moci v sobotu 29. srpna. Tak, tolik tedy krásná pozvánka do Polné a teď už zase k písničkám. Honza na 9, nikdy nezapomeň za chvíli, teď Tereza Kendlová a Diamanty.
2: Tak když spolu spím, a na bytě tě

0: Hory pátečního odpoledne, jsme Český Blaník a za námi Petr Novák, Náhrobní kámen, krátce před půl druhou. Co takhle, kdybyste si udělali výlet do jeskyní, ale ještě k tomu si ty jeskyně užili nějak speciálně? Řekněme při svíčkách. Tak přesně to můžete v jedněch jeskyních u nás v republice. Za chvíli vám prozradím, v jakých, trochu si je představíme a do té doby si opět budeme hrát. Mám pro vás třeba Václava Neckáře a taky Mariku Gombitovou, Chlapci v pasci, už za několik málo minut. Dobrý den.
1: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
4: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
3: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
4: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
3: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
4: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
3: Tedy vodáci, ahoj! Ze zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
7: Výhry. Slevy. Zábava.
8: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
9: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
8: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
9: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
8: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
10: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Radio Český Blaník.

0: I slovensky hraje český Blaník Marika Gombitová za námi, chlapci v pasci. Dobré odpoledne přeju, za minutu bude 2:45. A teď pro vás mám pozvánku do jeskyní. Už jsem to trochu naznačil, že vy si můžete užít prohlídku jeskyní netradičně. Právě o prázdninách si speciální prohlídky připravili jeskyně Naturoldu v Mikulově. O co konkrétně se jedná, to nám prozradí jejich vedoucí Jiří Kolařík.
1: A máme tady pro návštěvníky na léto nachystanou akci a je to každé pondělí od 19 do 20 hodin prohlídka při svíčkách.
0: Teda tohle musí být opravdu parádní podívaná. Si představte, že to všechno zhasne a jenom svíčky, jen ty prostory, chodbičky. No, tak tohle doporučuju. Jinak nás taky zajímalo, co je to vlastně za jeskyně.
1: Tak naše jeskyně je jiná oproti jiným jeskyním, je v Druhorních Vápencích. Návštěvník tady neuvidí moc krápníkové výzdoby, ale za to může vidět klasickou trolskou výzdobu, která vznikla vyleptáváním vápenců a všechny dutinky jsou vyzdobeny krystaly kalcitu a v návštěvnicích vyvolávají pocit procházky po dně Jurského moře.
2: Kolik měří zpřístupněná trasa návštěvníkům?
1: Tak návštěvník zde uvidí trasu o délce 280 metrů. Prohlídka trvá od 50 minut do 1 hodiny, ale celkově délka jeskyně je 3200 metrů.
0: A navíc se tam příjemně schladíte, jak jste slyšeli už z našeho vysílání, mají se vrátit vedra. Jeskyně Naturoldu mají stabilní teplotu kolem 8 stupňů Celsia. A ty speciální prohlídky, ty tomu dají zkrátka prázdninovou tečku. Za chvíli pro vás Argema a taky Hana Zagorová, Standa Hložeka, Petr Kotwald, Potulní kejklíři.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji přistavit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
7: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
8: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
9: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
8: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
10: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
9: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
11: Mat. Ten obchod mám rád.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Ještě nemáte zamluvenou letní dovolenou? Nic není ztracené. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové má stále volné srpnové termíny na ubytování v chatkách. Užijte si skvělou dovolenou v dosahu největších rekreačních lesů v Česku. Do kempu Stříbrný rybník můžete přijet také s vlastním stanem nebo karavanem. Rezervujte nyní na kempstříbrnyrybnik.cz.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Prázdniny, pádláč, paráda.
5: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
4: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Rádio Český Blaník.

Další krásná písnička pro vás, Lahůdka, Potulník a klíři. Zpívali Hana Zagorová, Standa Ložek a Petr Kotwald. První polovina 80. Krásná písnička pro vás, Lahůdka, Potulník a klíři. Zpívali Hana Zagorová, Standa Ložek a Petr Kotwald. První polovina 80. let. Tak, jsme si je

0: pesnička Ringo Čecha, Tiger z Indie.
1: Tiger, Tiger, Tiger z Indie, koncert dnes.
0: Hrajeme české písničky, které máte rádi. A teď je 14 hodin.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Jaro v Kunratice.
3: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
5: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra už by mělo být krásně, má svítit sluníčko, teploty 24 až 29 stupňů, v tisíce metrech na horách naměříme okolo 21. Pojďme za volant.
7: Za volantem
6: s Českým Blaníkem.
0: Tady je Ondřej Klos z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
8: Nehoda na dálnici D8 u Odolené vody, brzdí provoz ve směru do Prahy, do kolony brzdí řidiči u Veltrus na 12. kilometru, zdržení okolo 20 minut, projíždí se pouze levým pruhem. Následky nehody dvou osobních aut překáží také na dálnici D11 u Chrástu, na 23. kilometru zpomaluje doprava a v kratší koloně by se řidiči už neměli zdržet déle než 5 minut.
9: Hezké odpoledne přeje David Račák. Vláda nejspíš odmítne senátní novelu, podle níž by se pracujícím invalidům třetího stupně mohla prodloužit nemocenská ze 70 na 380 dnů jako ostatním. Novelu sice podpořilo ministerstvo zdravotnictví, proti se ale postavila ministerstva financí a sociálních věcí. Turistům dnes cestování usnadňují i moderní technologie. Na Berounsku, v Brdech a pod Brdsku pokračuje druhý ročník digitální návštěvnické karty, která nabízí slevy na výlety, ubytování, gastronomii i další zážitky. Pokračuje ředitelka destinační organizace Berounsko Hana Jková.
10: Letošní novinkou je například vstup do koněpruských jeskyní se slevou 10% či sleva na půjčení šlapadel v autokempu Beroun a mnoho dalších. Nové slevy však stále průběžně přibývají.
9: Více informací, včetně seznamu zapojených míst, najdou zájemci na www.navštěvnickakarta.cz. Intenzivní horka ve Středomoří se výrazně projevují na teplotě mořské hladiny. Ta místy dosahuje až 32 stupňů Celsia a na některých místech je téměř o 6 stupňů nad průměrem. Extrémní mořská vlna veder může pro Evropu představovat skrytou hrozbu. Přispívá totiž k nebezpečným projevům počasí. No a kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. Na šampionátu v americkém Oklahoma City získal druhý cenný kov po druhém místě z časovky kajak crossu. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: 3,5 minuty po 14. hodině, to je aktuální čas. Od mikrofonu Českého Blaníku vás stále zdraví Vlasta Suk. Přeju krásné páteční odpoledne. Další prázdninový víkend je před námi. Opět pro vás chystáme písničky k táboráku. Za okamžik prozradím podrobnosti, taky si ochutnáme nějakých pár písniček, které vám zahrajeme o víkendu. Tak buďte u toho. Teď skupina Krištof, zůstaň tu se mnou.

pak křičel asi, že zapomíná na přes časy, že jsme tým, ty a já.

0: naposled.
1: I tahle písnička se hodí k tomu, abychom roztopili ohýnek, nějaký ten grill, masíčko na to zaspívali si. To byla Tereza Vaby a Miky Rivolové na Českém Blaníku.
2: Písničky k táboráku.
3: Na Českém Blaníku.
1: No, a neříkám to jen tak náhodou, ale protože o víkendu pro vás opět máme písničky k táboráku po celé prázdniny, každou sobotu a neděli mezi 19. a 22. hodinou si můžete vychutnat právě písničky k táboráku v kuse. A jaké pro vás chystáme na zítra? Tak třeba od stejné dvojce si zahrajeme bednu od whisky. Samozřejmě nemůžu chybět bratři Nedvědi, Honza Nedvěd, František Nedvěd, taky Oháři každé ráno, nebo Poutníky a Panenku chystáme.
4: Otevři oči, ty úspěcha má, dámo.
1: Taky Ranger steče voda.
5: A já tě nechci, a já tě nemiluju,
6: a já tě nemám rád.
1: No, to bude paráda.
7: Protože už rád, protože už rád.
1: Co by to bylo za písničky k táboráku bez Pavla Bobka?
8: Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já.
1: A co třeba taková Petra Černocká a ten je sívisky? No já to říkám, jedna je hezčí než druhá. A přesně takhle to bude znít celé 3 hodiny v kuse. Tak už přemýšlejte, kde roztopíte ohýnek, koho pozvete, zapněte Český Blaník a vychutnejte si to mezi 19. a 22. zítra pozítří tady na Českém Blaníku.
3: Písničky k táboráku
2: na Českém Blaníku.
1: Teď už ode mě pro vás kabáti, kdo ví jestli, máme krátce po 14:15 a já přeji krásné páteční odpoledne s Českým Blaníkem.
9: Kdo ví jestli, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a proč kope kolem se.

0: tak všechno mám.
1: Poetika, písnička Blízko na Českém Blaníku krátce před půl třetí. No a Blízko je taky náš speciální hudební mix. Krátce po 15. hodině opět zahrajeme 3 ve 3. A dnešní téma je jasné. Je pátek, to znamená 24. Dneska slaví svátek Kristýna. Takže Kristýnky, všechno nejlepší. Je vás více než 49 tisíc a my vám k tomu svátku zahrajeme právě písničky o vás. Takže krátce po 15. hodině 3 ve 3. No a za chvíli třeba Karel Gott s Luckou Bílou a taky fešáci Pavel Vrímer, hvězda Countryon.
2: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
3: A já si dám steak.
2: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
6: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
7: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
8: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
11: Tak už můžu?
12: Točíme.
11: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
12: No co asi děláte, ne?
11: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
12: A dál?
11: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
12: A kde vás najdou?
11: Jako adresu?
12: Webovky.
11: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
12: Máme.
11: Hele, radši to vem znova.
13: Rádio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: Celé léto jenom česky.
2: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůl, pod koněm moje boty rozbitý. A starý ruce sedřený.

0: orat a sít, od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a sít, od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý.
1: Původně jsme písničku slyšeli v podání Karla Kryla, ale v roce 2004 na jeho počest přespíval nejenom tuhle, ale spoustu dalších Daniel Landa. Karavana mraků za námi, je 3:15, k tomu 1 minuta a před námi zase jeden rekord, tak jaký pak dnes?
2: Co Čech, to rekord.
1: Náš strážce rekordů Pepíno Vaněk se nám pravidelně stará o to, abychom měli přehled, protože jak jste slyšeli, co Čech, to rekordman a je to tak. Tak jaký tam máme dnes?
3: Muzeum rekordů gratuluje Vojtovi Konopáčovi, což je nejmladší Čech, který dokončil oficiální závod Ironman 70.3. Je to kluk, který dělá sport od malička a který inspiruje ostatní mladý kluky, aby sportovali též a měli sport a pohyb jako součást svýho života. Takže Vojto, gratulujeme k zápisu do České knihy rekordů i k tomu, že jsi skvělej sportsman a držíme palce. Jo, a v době závodu mu bylo pouhých 18 let a 28 dní a ten závod zmáknul za 7 hodin a 50 minut. Klobouk dolů.
1: No to teda.
2: Co Čech, to rekordman na českém blaní.
1: Do té 15. hodiny pro vás třeba Věra Martinová z knihy Vázané ovčí kůží a taky Tygr z Indie. Viktor Sodoma, už za chvíli.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
5: Pozor, pozor! A auto s nejvýhodnějším financováním už 5x v Praze.
6: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
5: A auto. Financování výhodněji než kdy dřív.
6: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
8: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova POV?
9: Vy, vykat a vidon, vidra.
8: A vidon?
9: Jasně, a vidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
10: Ty má maminka.
9: No prostě všechno na jednom místě.
11: A vidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
12: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
13: Tak nečekejte, jezděte!
14: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
15: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
14: Více na kopecký.cz.
16: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
17: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou natisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
16: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
18: Tisknulevně.cz.
19: Náplně hned.
2: Radio Český Blaník.

0: Planík a za námi Věra Martinová z knihy Vázané ovčí kůží. Za chvíli počasí a taky čerstvé zprávy, už se na vás těší Monika Holubová. No a pak písničky, které pro vás vybíráme. Michal Tučný a Zdeněk Rytíř zaspívají. Taky dorazí Jiří Šelinger, Moje oči bloudí. A Jitka Zelenková. Hrajeme české písničky, které máte rádi.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
3: Jsme pro háčkování.cz. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
4: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
5: Příze látky tvoření, našeho života koření.
3: Pro háčkování.cz.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Počasí na českém Blaníku.
0: Zítra nás čeká slunečná obloha po celý den s teplotami do 29 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách naměříme okolo 21. Tolik informace o počasí a teď už vítám kolegyni Moniku Holubovou.
9: Zprávy na českém Blaníku.
10: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Úřad vlády hájí na sociálních sítích přípravy změny jednacího řádu vlády za starostí dosavadního znění. Pochází z konce 90. let. Odvolává se také na to, že úpravu začal chystat už předchozí kabinet Petra Fialy. Podle návrhu se například podávání připomínek k nové legislativě nebo jiným návrhům mohlo od září omezit. Zemědělci na jihu Čech se začínají zbavovat zvířat. Ke snižování stavů skotu přistupují kvůli suchu, protože pro ně nemají dostatek krmiva. První seče trávy, která je základní potravou pro dobytek, přinesly až o 2/3 nižší výnos než loni. V Chebu začala působit nová stomatologická klinika. Karlovarský kraj vybudoval jako součást rekonstrukce pavilonu C chebské nemocnice, kde kromě stomatologů sídlí taky onkologické oddělení i některé ambulance. Víc říká vedoucí lékař Jakub Papež.
11: Budeme nabízet ošetřování dětských pacientů v celkových anestezí. Krom toho naše centrum zajišťuje nebo má lékaře všech specializací, to znamená, je zde možné absolvovat léčbu rovnátky na ortodonci, léčbu u stomatochirurga, kde se řeší komplikované chirurgické extrakce zubů nebo komplikace, které vzniknou v jiných ordinacích.
10: Otevření nové zubní kliniky v Chebu by mělo zlepšit dostupnost stomatologické péče. Francouzské úřady už kvůli lesním požárům evakuovali 40 tisíc lidí. Oheň spustošil 10 tisíc hektarů území. Nejhorší situace panuje v Nové Akvitánii na jihozápadě Francie. Oheň dosud zničil oblast o rozloze větší než je New Yorkský Manhattan. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: A odpolední vysílání Českého Blaníku jede dál. Ano, 4 minuty po 16. hodině je s vámi Vlasta Suk. Dobré odpoledne a pokračujeme. Jitka Zelenková zaspívá Když se narodíme, Moje oči bloudí. Tak to je písnička Jiřího Šelinkra, kterou si dáme za chvíli. A pak speciální hudební mix 3 ve 3.

0: Olympik a jasná zpráva. Za minutu 16:45 a jasná zpráva. Přejeme všem Kristýnkám jen to nejlepší.
1: Rádio Český Blaník. 3 ve 3.
0: Kristýna má dneska svátek. Ano, jedná se o 61. nejpoužívanější jméno. A u nás v republice jich máme více než 49 tisíc. Takže, milé Kristýnky, je to váš den, užijte si váš sváteční den, samozřejmě všechno nejlepší, ať se vám daří, a my jsme si pro vás nachystali i hudební dárek, protože tu nějaké písničky o vás máme, tak si je zahrajeme. Valda Matuška, Píseň pro Kristýnku, taky Mandraže a Kristýna, anebo Petr Nať, Kristýnka i vás pí. Jdeme na to a ještě jednou krásný den, milé Kristýnky.
1: 3 ve 3 na Českém Blaníku.

0: Petr Nač a Kristýnka Iva spí dnešní speciální mix 3 ve 3. Všem Kristýnám k svátku, tak ještě jednou všechno nejlepší. Další 3 ve 3 chystáme zase na pondělí, tentokrát se budeme věnovat kosmu. Jaké písničky znáte, kde se zpívá o něčem kosmickém? Tak poslouchejte, v pondělí krátce po 15. hodině vám zase 3 takové písně nadělíme a zahrajeme. 3 ve 3 tedy zase po víkendu v pondělí a za chvíli ode mě pro vás třeba Michal Tučný a Zdeněk Rytíř, Chtěl bych být medvídkem.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Tahické léto v Aquapolspraha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapolspraha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolspraha.cz.
8: Jsme Český Blaník.
9: A najdete nás i na síti všech sítí.
8: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
9: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku.
8: Rádio Český Blaník.

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli. A klidně bych přežil i její největší nesmysly.

0: Mňaga až dorp na Českém Blaníku, písnička pro tebe a spousta písniček pro vás dnes bude znít. Tentokrát v Mariánských Lázních.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Ano, náš starší brácha Rádio Blaník pořádá letní koncerty. Samozřejmě vy u toho můžete být společně s námi, užívat si tu pravou letní atmosféru. A dneska, jak už se naznačil, západní Čechy, Mariánské Lázně, startujeme krátce před 4:30 odpoledne na Kolonádě, kde vám zahraje blanická kapela, taky Olga Lounová, skupina Slza nebo Petr Kolář. Vstupné se neplatí, k tomu spousta doprovodného programu, jídlo, pití bude dostatek. A navíc i tady můžete přijít pro blanickou samolepku, tu brusu novou, společně s Centropolem, která vám může přinést velké peníze. Někomu z vás i 100 000 korun, takže další velké lákadlo, proč dorazit. Užijte si to.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Do té 16. hodiny třeba Hana Zagorová s Petrem Reskem, ta busa je tvá, a taky Jiřina Úpenová, nebudeš sám.
4: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
5: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
8: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Tak já jdu, miláčku.
11: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
10: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
11: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
10: No, chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
11: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
2: Písnička na přání.
1: Každý všední den vždy po 8., po 11. a po 17. hodině.
2: Písnička na přání na Českém Blaníku.
1: Radio Český Blaník.

0: Krásná romantika Pepi Wagnera, jen ty budeš dál mou láskou snů na Českém Blaníku. Je 16 hodin, za chvíli třeba Václav Neckář a Léto mé.
1: Léto mé, já tě vítám.
0: Taky si dáme Brontosaury, písničku.
1: Léto mé, já tě vítám.
0: Taky si dáme Brontosaury, písničku, která se jmenuje Hrášek.

0: Jegl.cz.
1: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Na Českém Blaníku.
5: Zítra by celý den mělo svítit sluníčko, co se teplosti týče, naměříme 24 až 29 stupňů v 1000 metrech kolem 21 stupně Celsia. Pojďme se kouknout na to, co je nového. Tady je kolegyně Monika Holubová.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Při jednání v čínském parlamentu padly nové informace o zadrženém Čechovi. Kauzu budou podle ministra zahraničí Petra Macinky řešit ministerstva zahraničí a spravedlnosti. Peking ho vyšetřuje kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Podrobnosti projedná Macinka s diplomaty po návratu z cest. Železniční tunel z Prahy do Berouna vyjde na 670 miliard. To je výrazně víc, než se v minulosti předpokládalo. V současnosti se připravuje dokumentace k projektu a zároveň pokračují geologické průzkumy. Samotná výstavba skoro 25 kilometrů dlouhého tunelu by měla začít přibližně v roce 2032 a potrvá 12 let. Záchranné stanice po celé zemi letos čelí rekordnímu náporu. Od začátku roku přijali výrazně víc zraněných a opuštěných volně žijících zvířat než loni. Pokračuje za národní síť záchranných stanic Marta Kroča-Brindová.
8: Největší počty se týkají hlavně mláďat a bohužel ty stanice jsou téměř na hranici svých kapacit a styl, takže my si velmi vážíme toho, když dostaneme jakoukoliv podporu, ať už od soukromých dárců a nebo právě i z ministerstva životního prostředí a měst a obcí.
7: Celková částka státní podpory přitom v průměru nepokrývá ani třetinu reálných provozních nákladů. Zavedení nových cel nebude mít okamžitý zásadní dopad na českou ekonomiku. Podle analytiků to ale ovlivní hlavně tuzemské firmy zapojené do evropských dodavatelských řetězců. Skutečným problémem zůstává podle nich právní nejistota a také riziko další eskalace. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
5: Skoro 4 minuty po 16. hodině posloucháte Rádio Český Blaník s Vlastou Sukem u mikrofonu. Za okamžik vám představíme další písničku dne. Spoustu zajímavostí se rozvíte o písni Petra Koláře, Když láska krouží. Teď ale Karel Gott a nádherná píseň Oheň v sobě máš. Tak si ji užijte, jestli se s námi na cestách, tak hlavně opatrně dobře dojeďte. A pokud ještě v práci, ať vám to utíká. No a ta nejlepší varianta by byla, kdybyste nás poslouchali teď u vás doma.

0: hraješ, tak pláč.
1: Brontosauři, krásná písnička Hrášek, už bude 4:15 a pojďme si představit další písničku, tentokrát od Petra Koláře, Když láska krouží.
2: Písnička dne.
3: Na Českém blaníku.
1: To je nádherná písnička, kterou vám často hrajeme, my si ji zpíváme, doufám, že se vám taky líbí. A podrobnosti o ní sám Petr Kolář.
4: Když láska krouží, mě napadlo, tak vlastně jako demosnímek to mi poslal taky v noci můj pianista Ondra Valenta. A já jsem, nějak mě to fakt jako oslovilo natolik, že jsem jako nešel vůbec spát a v nějak o 3 hodin do 7 do rána jsem vlastně psal ten text, nebo jsem ho nějak vymýšlel a ta noc je taková úžasná, že prostě se to někdy jako otvírá, ty energie a to, co je mezi nebem a zemí. A nějak se to otevřelo a já jsem to prostě fakt jako sleku napsal, takže to bylo v uvozovkách hned. Ale je to fakt citlivá věc a mě potom vlastně napadlo, když jsme dělali videoklip, že to propojíme s kamarádem Petrem Mukem, na kterýho samozřejmě rád pořád vzpomínám. Že to k tomu tak sedí, že prostě člověk je tady vlastně v duších a v srdcích pořád a hlavně je tady pořád ta muzika, která tady zůstává, takže tak.
1: No a tady je ta písnička Petr Kolář, Když láska krouží.
3: Písnička dne
2: na Českém blaníku. Naše láska má 2 strany, v srdci

0: Kopečková zmrzlina a vychlazená malinovka jsou věci, které se nemění.
1: Léto s Českým Blaníkem.

0: Václav Jeckář, krásná letní písnička, která ve mně vždycky vyvolá vzpomínky na dětství. Na Českém Blaníku léto mé, no a tehdy, no to je jasné, prázdniny, procházky po lese, trhání, malin, jahod, zkrátka taková pohodička. Tak přesně takové písničky si zpíváme teď a víte, jaké si budeme prospěvovat přesně za 5 měsíců? Tyhle.
1: Vánoce, Vánoce,
0: ano. 24. července, takže přesně za 5 měsíců už tomu bude jinak a většina z nás už se pomaličku, ale jistě bude schylovat ke štědrovečerní večeři. Jinak jsem koukal na Facebooku, že existuje řada stránek pro milovníky Vánoc, kde už probíhají odpočty, přidávají tam různé fotky, vzpomínky na Vánoce, videa, zkrátka pro milovníky Vánoc ideální zprostřední.

0: věci, ale užíváme taky léto, které je v plném proudu. Za chvíli Kamélie a Safe na Českém Blaníku a taky nám zaspívá Vaby Daněk. Za 4 minuty bude 5:30.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Přijďte si do Auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem. 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést. Těšíme se na vás. auta.pb.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky
7: CZ.

0: Klára Vazyková, Soumrak bohů na Českém Blaníku, už bude 16:45. No a krátce po 17. hodině opět někoho z vás můžete pozdravit, potěšit písničkou, kterou si vyberete. V tuto chvíli si napište buď přes WhatsApp Českého Blaníku, kde napíšete, co byste chtěli zahrát, nebo popřípadně na tom WhatsAppu můžete zanechat hlasovou zprávu. Telefonní číslo 720 836 3007. Prvnímu z vás s radostí zahraju písničku na přání. A co si zahrajeme 100% do té 17. hodiny, třeba Petr Spálený, Kdybych já byl kovářem, a taky Lucie Bílá, Neposlušné tenisky já mám.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
5: Je jedno, jestli si programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
6: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
7: Rádio Český Blaník.
8: To jsou 24 hodin denně jenom české písničky.
7: Ty nejhezčí, které znáte.
8: A k tomu navíc aktuální novinky, zajímavé tipy
7: i dobré zprávy. Český Blaník. Rádio Český Blaník.

0: Ano, život je rváč, zpíval Standa Hložek na rádiu Český Blaník. Je 17 hodin, máme pro vás další čerstvé zprávy už za okamžik, taky počasí a dopravu. No a z písniček třeba Olympik, otázky. No taky zaspívá Tereza Mašková o nás dvou. A Věra Špinerová dorazí z písní Bílá java 250. Poslouchejte dál, hrajeme české písničky, které máte rádi.
1: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vpcentrum.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 50. Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90,

0: a domácí potřeby.
1: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
2: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v Matu.
3: Mat, ten obchod mám rád.
4: Počasí na Českém Blaníku.
5: Zítřek se vydaří, má svítit sluníčko, teploty 24 až 29 stupňů a v tisíci metrech kolem 21 stupňů Celsia. Pojďme na silnice.
3: Za volantem
4: s Českým Blaníkem.
5: Jak to vypadá? Tak to ví Martina z dopravního centra ředitelství silnice dálnic.
6: Dopravní nehoda se vyšetřuje na 7. kilometru dálnice D8 na Prahu. Okolo projedete se zvýšenou pozorností bez zdržení. 15 minut naberete kvůli omezení u opravy mostu Šmejkalka na D1 na Brno mezi 9. a 22. kilometrem. Příjezd do Brna po D1 od Prahy brzdí v nesouvislé koloně na půl hodiny od Kývalky až ke sjezdu na Břeclav. Půl hodiny naberete na pražském okruhu směrem na Modletice. Tato komplikace způsobila kolonu mezi 23. a 18. kilometrem. A 15-minutové zdržení čeká řidiče, kteří přijíždí do Prahy po D8 od Zdib přes Cínoveckou ulici až k Liberecké ulici.
3: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Vlastníci vodovodů nesmějí podle zákona podmiňovat připojení k síti finančními příspěvky. Upozornila na to ombudsmanka Eva Kostolanská v souvislosti s případem manželů ze Středočeského kraje. Obec od nich žádala za souhlas za připojení 12 000. V případu podle ní pochybil krajský úřad Středočeského kraje, taky ministerstvo zemědělství. Demolice českého pavilonu pro Expo 2025 v Japonsku začne 1. srpna. Práce potrvají několik měsíců, hotovo by ale mělo být nejpozději do listopadu. V Záhřebu to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Demolici provede japonská společnost, která vyhrála výběrové řízení. Nakolik to přesně vyjde, neřekl, ale bude to méně, než očekával. Moravskoslezský kraj a Nový Jičín společně zachrání Hekelovy vily. Obě jsou zapsané jako nemovité kulturní památky a neměly by proto chátrat. Muzeum Novojičínska tu navíc bude mít svůj depozitář a víc tomu říká starosta Stanislav Kopecký.
8: Nepůjdeme jenom opravovat nějaký letitý dům a zachováme i tu důležitou pro naše město sbírku klobouku a pokryvek hlavy, která zůstane v našem městě.
7: Hejtmanství a město budovy nejen opraví, ale budou je pak i provozovat. Oprava Kbelské ulice v Praze běží podle harmonogramu. Dělníci už dokončili první část rekonstrukce, která spočívala ve výměně asfaltu a dalších pracích na první polovině pruhu opravovaného úseku. V noci se práce přesunuly na zbylé pruhy. Opravy spojené se zúžením k frekventované silnice potrvají do 15. srpna. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
3: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
5: 4 minuty po 17. hodině, s vámi Český Blaník a Vlasta Suk za mikrofonem. Dobré odpoledne, krásný pátek. Tohle je Věra Špinarová, Bílá Java 250. Tou se projedeme a za chvíli taky splníme další písničkové přání. Tak buďte s Českým Blaníkem a užívejte.

0: Aglantofy, Daliber, posloucháte Český Blaník a je 4:15.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Ano, několikrát denně můžete objednávat písničky na přání, stačí si včas napsat po vízi moderátora na WhatsApp Českého Blaníku, po případě zanechat hlasovou zprávu na telefonu 728 363 07. Máme tady požadavek, abychom zahráli pro Jiřího, všechny posluchače a skvělého moderátora k potěšení. Prosím o vzpomínku na Jiřího Grossmana Jako kotě si příst. Děkuji moc, Jarmila. Tak Jarmilko, děkujeme taky samozřejmě za pozdrav. Zdravíme Jiřího a posíláme pěknou písničku. Užijte si.
1: Písnička

0: Dalibor Janda, hráli jsme Kličkovanou, posloucháte Český Blaník, za 5 minut už bude 17:30. A teď dobrá zpráva pro milovníky sluníčka a vodních radovánek. Podle meteorologů se příští týden vrátí vedro, respektive i tropické teploty. Zatím to vypadá, že už ve středu naměříme lehce přes 30, čtvrtek, pátek příštího týdne až 35 a na ten příští víkend není vyloučena prý i 40. Noční minima mají klesnout od poloviny příštího týdne většinou na 22 až 17 stupňů Celsia. Takže po tom chladnějším týdnu se opět pravděpodobně vrátí takto vysoké tropické teploty. Tak s tím počítejte. No a za chvíli už pro vás. Činasky, vrchlabí nebo olympik? A otázky.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
10: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
11: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
12: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou natisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
11: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
13: Tisknulevně.cz. Náplně hned.
14: Radio Český Blaník.
15: Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Ražím tmou za tebou zpíval Miroslav Žbírka na rádiu Český Blaník krátce před 6:45. A my teď pomyslně letíme do západních Čech.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: V Mariánkách na Kolonádě je už letní blanický koncert v plném proudu. A na všechno tam dohlíží a svým pověstným humorem naše posluchače baví moderátorka Rádia Blaník Iva Lecká. Ivo, hezké odpoledne přeji.
2: Hezké odpoledne, no tak ty jsi mi teda udělal antré. No, nevím, jestli svým pověstným humorem bavím, ale musím teda říct, že to publikum tady, to je něco neuvěřitelného. Teď vystupovala blanická kapela a ta kapela skoro nemusela zpívat, protože ty lidi sborem zpívali ty písničky normálně sami. Já jsem úplně, mám husí kůži, jenom o tom mluvím. Tady je tak úžasné publikum, ty Mariánky jsou prostě dokonalý. Takže já doporučuji, pokud je někdo poblíž, ať sem za námi dorazí, protože tady je tak úžasná atmosféra, nehledě na to, že je to tady opravdu nádherné, to si člověk opravdu připadá jak někde v jiném vesmíru, jo? Nádherné stavby kolem nás, jsme přímo na Kolonádě, takže opravdu jsme v centru. Je tady hlava na hlavě, ale pořád se tady dá krásně procházet, takže se nemusí nikdo bát, že když přijede, tak se tady nebude moc hnout. Není to pravda, místo tady stále je, můžete si tady dát kafíčko, zrovna tady koukám na lidi, jak si tady dávají něco dobrého. Prostě je tady krásně, je tady nádherně. Za chviličku nás čeká koncert Petra Koláře, já se na to moc těším. Faninky už tady výskali pod pódiem, už si Petra, už si Petra vyhlídli. Takže opravdu tenhle koncert je prostě nádherný, je krásné počasí, takže doporučuji všem, aby se sem za námi přijeli podívat a užili si to společně s námi, stojí to za to. Tak to je asi tak jako všechno, já jdu taky korzovat, mějte se báječně a těším se.
0: Tak děkujeme i vy, užívej, měj se krásně. Ahoj a já ještě doplním, že vstupné se neplatí, tak dorazte.
1: Jedeme za vámi, letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Docela například Ladislav Štajdl, Mžíti do vlasů a taky Jiří Štědroň, Hry mi plovou lásku.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
7: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
8: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
9: Výhry.
10: Slevy.
9: Zábava.
11: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
12: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
11: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
12: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
11: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
13: Pozor, pozor! A auto už pětkrát v Praze!
14: Ano, přesně tak. A auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
13: Auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
14: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Zažijte noc v korunách stromů. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové nabízí prázdninovou slevu na ubytování v nových domcích v korunách stromů. Využijte akci dvě noci za cenu jedné a každou další noc se slevou. Probuďte se za zpěvu ptáků a vychutnejte klid a vůni lesa v kempu Stříbrný rybník. Rezervujte nyní na kempstříbrnýrybník.cz.
15: Letní outlet nových aut v Direct Auto Strahov. Zastav se pro slevu až 360 tisíc na skladové vozy Dacia, Volkswagen, Renault a Škoda. Stav se osobně do Direct Auto Chorecká 2 Strahov. Ale pozor, jen do 15.8. Desítky aut až o 360 tisíc korun levněji. Jen v Direct Auto Strahov.
16: Radio Český Blaník.

0: Jiří Štědroň, krásná písnička na českém Blaníku, Hrej mi plavou lásko. Zdraví vás Vlasta Suk, za chvíli budeme pokračovat, co pro vás vybíráme. Helenu Vondráčkovou a je tady léto.
1: Jenom tlesknu třikrát do dlaní. A je tady.
0: Taky nám zaspívá Václav Neckář. A nebude chybět František Nedvěd.
2: Kočovní herci tu jsou, má ty kvetou, principál je tam.
0: I mezi 18. a 19. hodinou český Blaník hraje české písničky, které máte rádi.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz.
5: Starnet internet.
6: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
7: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
8: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
9: Příze látky tvoření, našeho života koření.
7: Pro háčkování.cz.
10: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
11: A já si dám steak.
10: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
12: Počasí na českém Blaníku.
0: Tak zítřek se podle meteorologů vydaří, naměříme většinou od 24 do 29 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 21, no a k tomu nás čeká jasná nebo maximálně polojasná obloha. Tolik informace o počasí a teď poslední dnešní zprávy s Monikou Holubovou.
13: Zprávy na českém Blaníku.
14: Hezký podvečer, zprávy pro vás.
13: Zprávy na českém Blaníku.
14: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová.

0: Který jim poradil, jak v něm zapnout sdílení polohy přes GPS a díky tomu je pak policejní hlídky se psy našly. Léto přeje občerstvení ze stánků, současně ale také nevolnostem, které vzniknou nedodržením hygienických pravidel ze strany prodejce. Co je možné požadovat v případě, když takové zdravotní potíže nastanou, dodává za D-test Lucie Korbeliusová.
1: Vznikne-li spotřebiteli v důsledku porušení povinnosti prodávajícího, například kvůli špatnému skladování potravin nebo prodeji potravin prošlých, újma na zdraví, může po prodávající požadovat náhradu takto způsobené újmy. Ta může zahrnovat například náklady na léčení nebo bolestné.
0: Pro uplatnění nároku je dobré uchovat si lékařskou zprávu nebo doklady potvrzující výši nezbytných nákladů. Evropě hrozí další výrazná vlna veder. Nad západní částí kontinentu by se začátkem týdne mohla vytvořit tepelná kupola, která se může přesunout i nad střední Evropu. Podle některých modelů by mohlo být kolem 40 stupňů. Tolik zprávy, hezký večer.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Odbyla 18. hodina od mikrofonu Českého Blaníku, se s vámi pro dnešek loučí Vlasta Suk. Přeju vám krásný zbytek dne s Českým Blaníkem. Za chvíli pro vás třeba Helena Vondráčková a teď divokej byl Čmelák. Užijte si to.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
3: Zábava, vlny, tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Halo, halo, pojďte s námi na zámek. Zámecká noc na zámku v době rudolfínské epochy v Kostelci nad Černými lesy už v sobotu 25. července od 19 hodin. Čeká vás slavnostní otevření zámeckého příkopu, divadelní pohádka pro děti, kejklíři a šermíři, alchymistická dílna, kulinářská show, nocturno černokosteleckého zámeckého orchestru a fire show. Přijďte 25. července od 19 hodin. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz
7: Český blaník.
8: Český blaník.

přeber si to sama. Přeber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém Blaníku.

Nejspíš se měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřími kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát. Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu,

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrej, dobrej, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
2: A tomu říkáte rychle?
4: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz
5: Intertas Plus, česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
6: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
7: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
8: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
7: Počkejte, kůň? Ukachen?
8: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla. Jsem řekl klokan, protože ty si k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
7: Tak moment, kůň nebo žába?
8: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z Prodanky.
7: Pane Sisle, jste si jistý, těmi ovcemi ty přeci nespívají, že?
8: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
7: Co? To?
8: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
7: Do reprezentace? Jako za národák?
8: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
7: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
6: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín. CZ

0: máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: V řadě za sebou tři čumíci jdou, ťápají si v blátě cestou necestou. Kufry nemají, cestu neznají, vyšli prostě do světa a vesele

když jim dojde dech. Sednou ke studánce na vysoký břeh, ušima bimbají, kopítka máchají, chvilinku si odpočinou a pak dál.

0: život milovat, možná i chybovat. Jdi stále za svým snem, aniž tušíš, co tě čeká.
1: Já vím, že uvadá, rozpětle kvítí, doba marnivá, mě pase ve svých sítích.
0: Život je jako řeka,

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
4: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.

vrátilála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám. Řidič, ten tvrdý chleba má, musí znát volant, brzdy.

0: zřítič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy připnuty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojist musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům.
1: Rádio Český Blaník.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov, prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky, motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
3: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Radio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český Blaník.

co nás trefí v čího klína. Někdo má pletky rád, já reči sklenici vína. Řízení je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
2: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
0: A tomu říkáte rychle?
2: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz
3: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.
9: Rádio Český Blaník.
10: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
9: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
10: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
9: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
9: Český Blaník.
11: To je Blaníček.

0: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
1: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
1: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat, ten obchod mám rád.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.

My dvě divně holky, jsem pozorujem ze křoví, co lidi všechno dělají, z toho jsme teda hotoví. Koukaj si z voka do boka, ochutnávej si hlavy, my žveme smíchy ve křoví, to nás děsně baví. To tuhle jeden inženýr, fokok, ta lásko, koko, a pak si gum od podbrdy divne vystřelat z boku. Venku je třeba zima, lidi tu lezou nahý, po Petříně se válejí šilenci celý Prahy. Baby!

učím, tak tedy zůstaň, moje ústa ti to poručím. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratím, tak co tedy mi zbývá.

0: si zpívali už naši rodiče.
1: A přichází do mě hřích nemocnán, tančí pílíška vaší je můj pán.
2: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
0: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
2: Rádio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Barvy jsou stále, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
3: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
0: Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.

ty skončíš v jednom z hotelů a srdce tvý se stane rámou, než usneš v jednom z hotelů. Sny ty jsou někdy hrozně krásné.

víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
0: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
1: A také v digitální síti DAB.
0: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
1: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
0: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.

0: zpívali už naši rodiče.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
0: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
0: To je Blaníček.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Radio Český Blaník.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.
1: Český Blaník. Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo písem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, že...

strachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, možná, že to není štěstí, ale

jenže zbývá spousta věcí a ty koupin lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: prachy. Si.
1: Český baník.
2: Celý den jenom česky.
1: I slovensky.

taky jsem se narodil bos, když mě přines čáp a spustil jsem rámus plných plic.

že mě pochopíš, že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda, doufám, že mě pochopíš.